0: ochutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Posloucháš páteční Club Zone na

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
2: Fajn.

0: Sve jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn.

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
4: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
5: 3, 2, 1.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Thank you very much.
9: Go, go, go, gorilla.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
2: Vždycky fresh.

0: trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: www.fajnradio.cz
2: Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky ho.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Happy Sport!
0: Půjčovna a Servis Call.
2: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
3: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
5: Fajn.
8: Fajn.
5: Fajn.
0: Fajn.
5: Vždycky hot.
6: Vždycky.

0: Ahoj všichni, ať už jedete v autě, nebo prostě třeba jste právě vstali, je to čistě na vás, ale i tak vám přeju krásný ráno. Za chvilku si společně řekneme, co je dneska vůbec za den, protože to je samozřejmě obrovský téma, který společně musíme probrat, ale do té doby rozhejbávačky, songy, nebo prostě jenom čilmudovky, který chcete, jednoduše naše songy. Už za chvilku Sigala, neskutečný banger It's a Feeling, nebo teďkon.
1: Fajn víkend.
0: Německý DJ Ale Farben a banger She Moves. Na fajnu, dejte si tenhle banger s náma, stojí to za to.

What's a feeling u nás při Fajn víkendu? A my si společně musíme říct, co je dneska vůbec za den. A já doufám, že minimálně za ty 4 hoďky, co se uslyšíme, vám alespoň malinko přivodím úsměv na tváři, protože dneska je Národní den úsměvu. A jestli máte špatnou náladu, tak to je blbý. Protože dneska se i tak budete muset usmívat na ostatní a alespoň jim tu náladu trošku předat. Já chápu, že se člověku prostě v neděli nechce stávat brzo. A očividně, jestli posloucháte Fajn, tak jste museli stávat brzo. Nebo třeba pracujete, ano, věci jsou těžký, ale to neznamená, že ten úsměv alespoň malinko nemůžete předat. Ale to není to jediný, co dneska je. Taky slaví neskutečný 44. narozeniny tenhle banger. Společně skoro každý ráno, když nějaký banger slaví narozeniny, tak máme jednu tradici. My si je vždycky pustíme úplně celý. Tady u nás na Fajnu. Pojďte do toho s náma. Eye of the Tiger na Fajnu.

0: Clifford a Crystal. Jejich neskutečný banger My Lovin, který nám dojíždí v 8.18 na fajnu. No a Luis Capaldi nám tady za chvilku připomene, jak to společně přežíváme. Jeho banger Survive, něco, co potřebujete při té neděli, když nemáte nic dělat. Jenom ležet, poslouchat, pracovat, poslouchat, vydechnout si a poslouchat. Ale nebojte, jestli jste v práci stejně jako já, jsme v tom společně. Jestli jdete třeba na nedělní výlet, gratuluju. Užijte si to. A děláte cokoliv, jednoduše, chillujte s fajnem, už za chvilku, například tenhle banger.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu.

0: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
1: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

Člověk, který vydává jenom ty největší bangry, Taylor Swift, Elizabeth Taylor na fajnu. A ministerstvo konečně ruší covidový opatření 31.5. roku 2026. Ano, přesně tak, ministerstvo ukončuje kombinovanou výuku na základních školách dřív, než se plánovalo. Tohle opatření vzniklo už za covidu, právě díky tomu, že někomu to vyhovovalo víc, nějaký školy si stěžovaly, že by spíš chtěli právě, aby studenti mohli být jak doma, tak i právě ve škole, třeba jako přes obrazovku a tak dále a tak dále. No ale protože se do tady toho super projektu zapojilo málo škol, spíš o to zájem neměli, než měli, tak nakonec se to celý ruší. A takhle, já naprosto chápu, že pro lidi, kteří nepotřebují mít distanční výuku nebo mají prostě problém s moderníma technologiema, tak je to zbytečný. No ale představte si, že byste třeba sportovali jako děti, ať už dělali závodně gymnastiku, závodně házenou, fotbal, hokej, jakýkoliv jiný sport nebo klidně i něco jiného a potřebovali byste ji. No a ruku na srdce, já si pamatuju i u nás ve škole, že byl vždycky hrozný problém, když si někdo vzal individuální plán. A tady to je vlastně taková náhrada, jako distanční výuka. Nebo teoreticky by se taky mohlo stát, že potom s tím budou mít prostě děti větší problém. No ale samozřejmě to už jsou pouze moje inteligentní spekulace, ale co je vždycky hot, vždycky fresh a vždycky 100% měrý, to jsou naše songy. Za chvilku už Dua Lipa, no ale teďko Nico Santos, jeho Ray of Light u nás na fajnu.

0: Dominik Fick, Baby Doll. Banker, který nám dojel v 8 hodin a 41 minut na fajnu. No a pak je tu třeba Tate McRae, která by vám ráda něco řekla. A nebo Just Keep Listening, je to čistě na vás. Hlavně, když budete poslouchat fajn. A nebo když budete poslouchat za chvilku, až se společně řekneme, co nemáte dělat. Protože většina z vás a z nás vlastně chceme odjet o prázdninách na dovolenou. No ale podvody, ty tady jsou vždycky. No a jak se jim vyhnout? Za chvilku, na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
4: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
5: I'm Lil Creepy.
6: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

neskutečný Harry Styles, American Girls. Banger, který dojíždí v 8.50 na Fajnu. A samozřejmě už Bůh ví, jak dlouho existují falešný různý účty a tak dále na sockách. No ale to, že na Bookingu něco takového existuje, to není asi úplně novinka, ale minimálně před prázdninama je to ještě víc rozšířenější. To znamená, dávejte si pozor, až budete tvořit jakoukoliv rezervaci nebo celkově budete chtít jet na dovolenou, tak doporučuji radši si udělat rezervaci přímo na stránkách hotelu nebo té aerolinky, protože nově zase po roce začaly prostě škodíci škodit. A jednoduše falešný rezervace přes Booking připravujou lidi o peníze a i o dovolenou. Teďkon to běží všude ve zprávách a když jsem to četla, tak jsem si řekla, o můj bože, zase, vážně, je léto, tak prostě si vyděláme takovýhlema nesmyslama. Lidi, nechte toho na rovinu, běžte radši do práce. Není to tak těžký, opravdu.

0: Lunch Money, Louis, jeho song Bills, jednoduše u nás na Fajnu, s ním ukončujeme naši první společnou hoďku a v té další si dáme nějaký ty bizárky, vždycky stojí za to, tak zůstaňte tady a poslouchejte.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
5: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Jobo, čau lidi, startuje dopoledne na Fajn Weekendu při neděli. Jste tu už hodinu s Míšou a ještě další tři si společně budeme vychutnávat. Před chvílí už jsme se o lehkých podvodech bavili, no ale v Hoďce bizárku si taky jeden ten podvod dáme, protože tyhle ty věci chodí z každé strany.
1: Fajn Weekend.
0: Do té doby ale například Lady Gaga, její Abracadabra u nás na Fajnu.

Robin Schulz, Kiddo, All We Got. A my všechno, co na Fajnu máme, jsou samozřejmě super songy. No a taky vždycky holta, vždycky fresh témata, protože se ukázalo, že prej z Alzy zmizely data 400 tisíc uživatelů, což na rovinu je jako hodně, hodně velký číslo. Samozřejmě, kolik je toho pravda, to už je zase jiná myšlenka. No ale podle všeho, hackři tyhle ty údaje přeprodávají. No ale teda Alza to popírá, že to prej není pravda. A samozřejmě je to slovo proti slovu, tím pádem nemůžeme nic proti nikomu. No ale v dnešní době ty moderní technologie jedou a ty lidi prostě ví, jak se k těm datům dostat. Ne, že byste tu e-mailovou adresu nezadávali na každý pochybnej web, všude, kde můžete, samozřejmě úplně absolutně všude, po vás vždycky všude chtějí, no tak dejte sem tu e-mailovou adresu a budete odebírat ty novinky. No a samozřejmě my lidi nikdy nikam e-mailové adresy nedáváme, že ne, že ne.

0: i na neskutečný banger Deja Vu, který nám dojíždí v 19.19 na fajnu, krásně se to mečlo. Stejně jako se mečne vaše nálada s dalším songem. No jo, Zara Larsson, Midnight Sun. Jedna z jejich největších a zároveň nejúspěšnějších novinek. I když se Zaru Larsson neposlouchali, nebo třeba neznali, taky možnost, tak i tak milujete tenhle song, věřte mi. Ten znáte 100%. Ať už od nás z playlistu, nebo odkudkoliv odinut, třeba z TikToku. No a jestli nechcete slyšet jenom úryvek, ale celý banger, tak poslouchejte dál, za chvilku na fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Je nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
7: YouTube,
2: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
6: Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
9: Right, babe.
2: Fine.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Mistrovství světa už jde do finále a přineslo několik překvapení. Kanada poprvé na turnaj padla už v semifinále, kde podlehla Finsku 2-4, domácí Švýcaři naopak smetli Norsko 6-0 a po třetí za sebou si zahrají finále právě mistrovství světa. Večer v tak Curychu uvidíme souboj o zlato mezi Švýcarskem a Finskem, zatímco Kanada bude zachraňovat medaily v zápase o bronz.
0: Mistrovství světa v hokeji. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

0: Neskutečný René Dánkyho Dealer. Banger, který nám dojel v 9.40 na Fajnu. No, za chvilku náš milovaný Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Nebo taky Sky Newman, FUNUF. Nebo James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls. No je to hodně, playlist jste nabitej, poračujte s náma na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Fajn.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

James Harp, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls. Banger, který dojel v 9 hodin a 50 minut na Fajnu. No a samozřejmě láska je láska a dvojce, kaply, ty fungujou hrozně složitě. No ale když se dá dohromady syn Donalda Trumpa a dcera účetního Jeffreyho Epsteina, tak už se trošičku to obočí zvedá, panenky se protáčí a řekněme, že to není úplně takový ten dream couple, který by si člověk představoval, ale hele, jo, furt je takový syn a dcera tamhle toho člověka, který s ním měl trošku něco společného, jo, ještě bychom mohli být malinko v klidu. No ale i tak, dream couple to úplně není, jediný co u nás na Fajnu Dream, tak jsou naše songy. Už za chvilku Purple Disco Machine, Hurts, nebo teďkon Eva Farná, její Perpetuum Mobile u nás na Fajnu.

0: Fajn víkend.
1: Fajn víkend. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově.

Dobrý dopol, čau lidi, startujeme naší třetí společnou hoďku tady při Fajn Weekendu s Míšou. Já doufám, že jste ready, protože si musíte připravit telefonní číslo 724-634-634, protože za chvilku budeme rozhodovat o tom, jaký song je nejvíc top. Ale do té doby například Artemis a song I Like The Way You Kiss Me na Fajnu.

Raven A, Rex Orange County, jejich Love Me Not, banger, který nám dojel v 10.11 na Fajnu. A my si dáme i jednoduchou soutěž, kterou společně dáváme každou neděli. 724-634-634, napište si tohle jednoduché telefonní číslo do vašich telefonů a můžeme rozhodovat. Mám tu 3 songy a budu potřebovat vědět, které je nejvíc top. Mat 213, jo, Emauzi. Pořádně se zaposlouchejte. Nebo Ariana Grande. Hey Jaja, made you love me. Větší mudovka, větší chill. Dost záleží, na co máte dneska náladu. Nebo něco rychlejšího, energičtějšího. Benny Cristo, song Sabotáž. Je to čistě na vás. 724-634-634. Který song je nejvíc top? První, Mat 213, jeho Emauzi, nebo Ariana Grande, nebo Benny Cristo, jeho Sabotáž. 724-634-634. Napište a za chvilku to tady společně pořádně rozhodneme. Do té doby neskutečný banger White Keys na Fajnu.

0: Banger, který nám zlepšuje náš letní playlist na fajnu, Katy Perry, její Last Friday Night. A tohle je jednoznačný vítěz. Já jsem se vás před chvílí ptala, který song ze tří je nejvíc top. No a vaše odpověď byla naprosto jednoznačná. Tohle je Ariana Grande, její Hey Did I Made You Love Me. Její nejnovější banger, který nám teďkon zpříjemňuje neděli. A očividně máte asi takovou chillovější náladu, protože tahle odpověď tam byla opravdu několikrát. A nebo prostě milujete Arianu Grande. Ale já doufám, že pro vás je topová i třeba Lady Gaga. Protože její The Dance dáme společně už za chvilku. Na fajnou.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu

0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
0: Jaso!
1: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a servis call.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.

Fajn tady dojíždí v 10.31 na Fajnu. A obrovský téma Taylor Swift. Jako vždycky člověk, který dokud neumře, tak bude jak na vrcholu hudebních žebříčků, no tak i na vrcholu tady tý svý popularity. Protože společnost Pixar využila její banger Shake It Off k tomu, aby zpropagovali víc svoji značku. Jednoduše na billboardu použili právě její TS jako Taylor Swift a taky text právě songu Shake It Off, aby víc nalákali na značku Pixar. Na rovinu, víte, co bych udělala? Vždycky, když začíná nějaká pixarovka, tak máte takovou tu skákající lampičku. No a já bych místo toho, aby tam prostě bylo to to gumový nepříjemný, já bych vzala tu lampičku a do rytmu Shake It Off bych udělala Shake It Off, Shake It Off, skákala, no a na to ičko by prostě jednoduše skočila a zatlačila by ho. Jednoduchý, každýho by to potěšilo, všichni milujeme Taylor Swift, všichni milujeme pixarovky, úplně easy business a spojilo by se to jako nic. Taylor by byla ještě víc populární, když to vlastně prakticky už asi ani nejde, no a pixarovka by zase ukázala novej rozměr. Stejně jako ukazujou novej rozměr i naše songy na Fajnu. Tohle je Hozier, jeho Nobody Soldier. Dejte si tenhle banger společně s náma. Stojí to za to, hlavně při tý neděli.

0: Marshmallow. Ain Marie. FRINNDS. Friends. Banger, který nám jde v 10.40 na Fajnu. A za chvilku budeme společně s Ray hledat jejího manžela. A podíváme se, jakou benefiční akci udělala zpěvačka Pink. Vždycky potřebuje někdo pomoct, no když to někdo umí, tak to někdo umí. Už za chvilku s Pink na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

Neskutečná Ray, její Where's My Husband. Banger, se kterým jsme si zpříjemnili neděli na fajnu. No a třeba Ray zpříjemnila život několika onkologickým pacientům, protože ona udělala benefiční koncert, kam dorazilo 25 tisíc fanoušků a nakonec se vybralo 8,25 milionů dolarů. Tím pádem holka to zvládla a dokázala, že prostě i zpěváci mají krásný srdíčko a umí zpříjemnit život všem, nejenom jejich songama. Jenom si to představte. Máte nějaký problém, no a vaše oblíbená zpěvačka vám takhle krásně pomůže. No co bychom za to my ostatní dali? No ale třeba vám zpříjemním neděli našima dalšíma songama. Už za chvilku Charlie XCX nebo teďkon Rugale, její Pretty on Paper na fajnu.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
4: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

Dobrý dobu, krásnou poslední hoďku, fajn víkendu s Míšou, je to tak. Startujeme ji, no ale já věřím, že většina z vás i při té neděli už je probraná. Jestli ne, hele, nevadí, třeba jste právě začali pracovat, no, tak jste ready. Já už tady chvilku pracuju a ready jsem taky, ale já věřím, že to společně všechno dáme. A jestli ne se mnou, tak za hoďku přijde moje mladá, talentovaná kolegyně Kristin a s ní to taky tady pořádně zabijete. No ale za chvilku pro lepší náladu ženská logika, to prostě nesmí chybět. No a do té doby třeba Taylor Swift, nebo teď už Fastboy, Moby, Sophie and the Giants, jejich Last Summer na fajnu.

Praha, Vídeň, krásně jsme tady společně na fajnu zacestovali. A teď společně přepneme energii a dáme se ženskou logiku. Samice žab často předstírají svý lepší já kvůli samcům. No a my předstíráme, my lidi, my ženy, taky určitou věc právě kvůli samcům. Na rovinu, pánové, nikoho to předstírání nebaví. Ani žáby, ani nás.

Hey Stranger, jsi slunečný neděle na fajnu. A už za chvilku neskutečná bohyně. Beyoncé. Její Sweet Dreams. Samozřejmě nejlepší song pro ty sladký sny. Nebo taky Somber, song Homebreaker. Nebo Caitlin Aragon, I Run. No, playlist je nabitej. Pojďte do toho s náma. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
4: Yeah.
2: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
5: 3, 2, 1.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Un, dos, tres!
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Aguarachar!

Caitlin Aragon, neskutečný banger Iran, který vám na fajnu jednoduše zpříjemňuje neděli. No a potom, co tragicky skončila poslední songa, no tak si musíme říct, že možná tragicky skončí jedna z nejlepších kreslených postaviček. Přesně tak, příští epizoda legendárního seriálu SpongeBob v kalhotách bude údajně poslední pro Patrika Hvězdici. Legenda našeho dětství, legenda růžový barvy, legenda barevných kalhot, taky lidský hlouposti, ale zároveň krásný naivity. Patrik Hvězdice nejspíš odejde ze seriálu SpongeBob v kalhotách. Věřím, že pro hodně genzíček, jako jsem já, je to těžká zpráva, protože kdo jako malej nesledoval SpongeBoba, tak prostě nežil. No ale představte si to, to je jako kdyby vám odešel nejlepší kamarád. Nejenom, že se tak cítí SpongeBob, ale takhle se teď cítíme i my všichni. Víte co, dáme si radši nějaký songy na zlepšení nálady. Teď už Damiano David, Born with a Broken Heart. Aspoň ať ten song trošku matchuje k naší náladě.

0: Zara Larsson. Jejich banger She Did Again. No a na rovinu, holky na fajnu to taky znova dokázali. Znova to udělali, zpříjemnili nám tu neděli. A za chvilku se o to pokusí Sonny Federa, Chris Cho s bangrem My Lovin. A samozřejmě odpoledne vám jako vždycky o víkendu zpříjemní moje mladá talentovaná kolegyňka Kristin, která tady bude už za celých 20 minut. To znamená, buďte ready do té doby nějaký bangry a ještě společně na fajnu. Za chvilku se rozloučíme.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
9: I'm Lily Bleepy.
10: It's Sabrina Carpenter.
11: Music.
12: Fine.

Loi, Red Eyes. V 11.49 na Fajnu. Banger, který nám ukončuje Fajn Weekend s Míšou. Já doufám, že jsem vás probrala, naladila na neděli. Sice je neděle od slova nedělat, ale snad i tak jste si aspoň, nevím, u toho urili zahradu, nebo třeba popracovali, nebo jste mohli si udělat úkoly, cokoliv. Přece jenom u rádia se vždycky dá vypnout, relaxovat, jenom prostě existovat. No a my se slyšíme zase příští víkend od 8 do 12. Tak ahoj.

0: 33. Na zápase jsme. Under Armour makes you better. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: Fajn. Vždycky hot.

Plus lidi, startuje Fajn Víkend s Kristin. Já vás tady vítám, zdravím. 4 hoďky před náma, no a my máme neděli 31. května, což znamená, pojďme se klasicky podívat, co se kde dneska děje, co se kde koná, máme přehled a i třeba vám dám nějaký ty tipy. A samozřejmě k tomu patří skvělý songy, které tady jsou nachystaný. Třeba Alex Warren, nebo taky tenhle skvělý letní banger Magic Root. Možná vám to takhle nic neříká, ale věřte mi, je to skvělý banger. Tak zůstaňte tady na Fajnu. Fajn.

to jsou Zerb, taky Coldplay. Feels like I'm falling in love. Tady u nás na Fajnu při neděli 31. květnu, no a my se pojďme podívat, co se kde dneska děje, co se koná, co se dneska kde dá dělat. Jako první dneska startuje Majáles v Českých Budějovicích a ono, známe to, Majálesy většinou trvají třeba jeden, jako jsou to jednodenní akce, maximálně dvoudenní, ale Český Budějovice to prostě vzali rovnou z Ostra a je to jako celotýdenní. Startuje to právě dneska, bude to pokračovat až do pátku 5. června a 23. roční tady toho studentského festivalu nabídne samozřejmě koncerty, ale mimo to taky divadlo, workshopy, přednášky, venkovní kino, no prostě je tam toho fakt jako hodně. Program je zdarma, na některý kapacitně omezený akce je nutná registrace. Pokud byste chtěli být u tohohle otevření u prvního dne tohohle Majálesu, tak rozhodně v Českých Budějovicích koukněte na to. Jako další tady mám ve Zlíně zlínský festivalový půlmaraton. Je to největší běžecká akce ve Zlínském kraji, pokud jste někde blíž dneska, přesně dneska se to koná, tak to je další věc. A ještě jako poslední, dneska v pražské O2 aréně vystoupí americký zpěvák, skladatel, taky bývalý youtuber, to jsem o něm třeba vůbec nevěděla, Conan Lee Gray. Vy ho budete znát nejspíš jako jenom Conan Gray. On původně měl vystoupit dneska v O2 univerzu, ale potom, co se to absolutně vyprodalo, tak to přesunuli do O2čka a já jsem si myslela, že je to vyprodaný. Mluvilo se o tom, že je to vyprodaný a ono není. Je tam pár lístků, teď jsem na to mrkla, ještě tam nějaký ty lístky jsou, tak na to rozhodně mrkněte, pokud byste na něj chtěli zajít. No a samozřejmě i pište, co máte vy dneska v plánu, takhle při neděli 724-634-634, dejte vědět, co vy děláte, co budete dělat a my pojďme dál. Harry Styles, American Girls na Fajnu právě teď.

0: Chapel Roan i Pink Pony Club tady u nás na Fajnu. 12.22, to je aktuální čas, no a já jsem se vás před malou chvílí ptala, co máte vy dneska v plánu, takhle při víkendu, poslední den o víkendu, neděli, jak ho strávíte? No a napsala mi třeba Zuzka, čauko do rádia, já mám pracovní den, kreslím na zakázku portrét. A lidi, mě vyloženě ten portrét přišel, prostě mi poslala fotku a jako wow, jako... Jaký talentovaný lidi nás tady poslouchají. Wow, Zuzko, ať se ti to podaří, držím palce. Taky mi přišla ještě zpráva od Matěje a Nelči. Ahoj, dneska v práci jsme do 4 a potom razíme na Conana Greye. No tak to si mega užijte, doufám, že to splní vaše očekávání a že to bude nezapomenutelný večer, věřím, že určitě jo. No a my pojďme dál, protože tady nás čekají nezapomenutelný songy, třeba Dio, nebo taky Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, AM to PM. Za malinký moment, tak se na to rozhodně počkejte a za chvíli na Fajnu to tady bude.
1: Fajn víkend.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Happy Sport!
4: Půjčovna a Service Call.
6: Go, go, go, gorila!
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz

0: Smith, taky Niall Horan, její Drive Safe. Posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a jak rychle se může změnit život, který na sociálních sítích vypadá úplně dokonale. Tahle věc, na kterou spoustu lidí čekalo velice dlouho, je tady, protože jste možná asi zaznamenali, že influencer Adam Kajumi řeší docela nepříjemnou situaci. Podle informací na sociálních sítích mu nejdřív bylo zabavený jeho luxusní auto, víc aut, včetně toho nejznámějšího růžového Lamborghini. Co přesně se jako stalo, zatím jako nikdo pořádně neví a internet už samozřejmě rozjel vlastní detektivku. No jenže pak se to rozjelo ještě víc, protože se to rozrostlo v to, že je zatčený policií, takže člověk, který bych řekla, že už měl dost průšvihu, pokud si pamatujete například restaurace party v covidu, Lake House reality show hádky a tak dále. Nikdy to ale nedošlo do takového bodu, že by byl policií zadržený. Takhle. Údajně to má být za kuplířství. Já se tomu upřímně moc nedivím, protože pokud nevíte, neznáte, tak se poslední dobou přeměnil spíš na pasáka. Podle něj teda jen pomáhá tvůrkyním na OnlyFans se správou účtu a taky s penězi. Už asi tušíte, kam tohle zavání, ale tady bych to asi utla, názor si udělejte sami a my si radši dáme nějaký ty lepší songy. Teď už skvělý bangry v podobě Jonase Blue, Jack and Jack a jejich Rise právě teď na Fajnu.
1: Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: Olivia Rodrigo a její novej song The Cure tady u nás na Fajnu. Lidi, představte si, že otevřete Instagram a konečně zjistíte úplně všechno. Kdo se dívá, jak často, co funguje, co nefunguje. Jenže otázka je, jestli to fakt chceme vědět. Za malou chvíli se o tom povíme víc a mezi tím třeba tenhle song. Novinka tady u nás v playlistu. Mr. Know It All od Teddyho Swims. Tohle skvělý banger, už za malý moment, tak se na to počkejte. Na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes,
5: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

tohle je Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. Lidi, největší problém sociálních sítí možná není to, že o nás sbírají moc dat, ale že my chceme vědět ještě mnohem víc. Instagram totiž teďka testuje placený funkce, díky kterým by lidi mohli sledovat statistiky podrobněji a anonymně procházet jako stories. Mě na tom baví jako jedna věc, celý roky jsme chtěli být vidět, sbírat lajky, získávat pozornost a teďka platíme za to, abychom mohli nenápadně koukat na ostatní. Je to vlastně takovej internetovej ekvivalent situace, kdy se podíváte z okna, zahlednete souseda a pak ještě 10 minut nenápadně odhrnujete záclonu. A možná jsme se ze sociální sítí neposunuli k větší otevřenosti, jen jsme začali být profesionálnější zvědavci. Tak co, zaplatili byste si to? Takhle to nechám na vás, jestli byste tenhle tej funkce využili. Jako přijde mi to jako zajímavý, ale těžko říct. Každý si to využívá po svém. Teď pojďme dál, teď už nás čeká Adéla a její KG Bitch. Tady u nás na Fajnu, pojďme na to.

0: tohle to byla Zara Larsson, její Midnight Sun. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. 12.58 aktuální čas a to znamená, že jsme na konci první hoďky, ale ještě tři nás společně čekají, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte a za malou chvíli budu zase zpátky.
1: Fine Weekend.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
5: Instagram, YouTube, TikTok. Jsme všude. Hledej Fajn. A sleduj nás.
1: Fajn.
5: Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky.

0: to je druhá hodinka Fajn Weekendu s váma, Kristin. No a teďka se za malou chvíli podíváme na takovou největší lež o životě. Ta je, že ty nejlepší příběhy se dějí jenom mladým lidem. Není to vůbec tak. Konkrétně se zaměříme na filmy a jak to tam probíhá. Tak na to se počkejte. Taky ale samozřejmě skvělý playlist. Mall Grab, Milky, Just The Way You Are. To nás čeká, ale odstartujeme to trošku klidněji v podobě tohohle bangru.
1: Fajn Weekend.
0: Je to Lady Gaga, taky Bruno Mars, krásná písnička Die With A Smile právě teď.

0: to byla Tame Impala, taky Jenny, jejich Dracula. Posloucháte Fajn víkend s váma, Kristin. No a lidi, nevím, jestli jste si toho tady všimli někdy, ale většina filmů začíná úplně stejně. Někdo je mladý, něco hledá, zamiluje se, udělá průšvih a objeví sám sebe. A pak jsem narazila na zajímavou studii. V některých filmech se častěji objevuje mluvící zvíře než žena nad 60 let. Což je jako docela jako zvláštní, trošku smutný bych řekla. Jenže mě na tom vlastně nezaujala jenom ta statistika, ale jako spíš to, že jak jsme si zvykli, že ty hlavní příběhy patří mladým lidem. Přitom, když se podíváte kolem sebe, kolik lidí začalo úplně novou kapitolu až mnohem, mnohem později. Někdo třeba změnil práci v 50, někdo se zamiloval v 60, někdo si splnil sen, na který neměl odvahu 30 let. Možná jsme se jenom prostě nechali namluvit, že život má být jedna velká premiéra, přitom většina těch nejlepších věcí se děje právě až v těch dalších sériích. Tak schválně, kdyby byl film třeba o někom z vaší rodiny, jo? Kdo by měl podle vás tu hlavní roli? No a tady potom mluvte. 724-634-634. Schválně zkuste odpovědět. Kdo by měl hlavní roli, kdyby vaše rodina byla ve filmu? Napište a my půjdeme dál. Teď už skvělý bangry. Loot, Matafix, Big City Life a taky potom Rudimental. Na fajnu.
1: Hlavní role.

0: byl Alok, taky Bebe Rexha, jejich Deep in Your Love, posloucháte Fine Weekend 13.22, to je aktuální čas, no a já jsem se vás ptala na docela jednoduchou otázku, protože jsme tady řešili jednu studii, která říká, že se ve filmech častěji objeví mluvící zvíře, než žena nad 60 let. A já jsem se vás zeptala schválně, kde by byl film o někom z vaší rodiny nebo o vaší rodině, tak kdo by tam měl tu hlavní roli? No a by přišlo hnedka několik zpráv, třeba napsala Anička, ahoj, tak hlavní roli by měl určitě manžel, protože zdědil herecké výkony po jeho mamince. Jo, jo, i ty herecké výkony tam určitě dávají nějakou, jako v to hrajou nějakou roli. Taky napsal, Michal napsal, Michal, ahoj Michale, nazdárek Kristin, z naší rodiny hlavní role asi můj otec, on je z nás největší vtipálek. Tak vidíte, přece jenom jsou to starší osoby, nebo nechci říkat o vašich blízkých, že jsou starý, ale prostě nejsou to ty dvacátníci. Takže si myslím, že by se to mohli změnit i u nás, jakoby ve filmovém průmyslu. No, jestli s tím něco uděláme, to nevím, hele, tohle je pro tohle téma všechno. Za malou chvíli James Hype nebo taky Tom Gregory, tak se na to počkejte, na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
4: CZ.
2: Instagram,
4: YouTube,
2: TikTok,
4: co je zrovna teď in
8: Fine Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Pojďme se ještě podívat na to mistrovství světa v hokeji, protože teďka to opravdu jako vrcholí. Dneska ve Švýcarsku ve večerním finále se proti sobě postaví domácí Švýcarsko a taky Finsko. Švýcaři si účast v boji o zlato zajistili fakt jako dominantní výhrou 6-0 nad Norskem, zatímco teda Finové v semifinále dost otočili zápas s Kanadou a zvítězili 4-2. A odpoledne je ještě na programu utkání o bronz mezi Kanadou a Norskem, tak rozhodně faněme. Já jsem jako docela zvědavá, jak to dopadne. Přece jenom bylo by hezký, kdyby Švýcarsko na svý domácí půdě vyhrálo takhle ještě k tomu poprvé tady co mistrovství světa, tak samozřejmě držíme palce, fanděme.
0: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
1: Teď už dál od hokeje, teď už spíš takovej letní vajbíček v podobě DJ Freshe Gold Dust. Pojďme rovnou na to. Tady na Fajnu.

0: to je Naughty Boy, taky Sam Smith, jejich La La La. Posloucháte Fajn víkend, s váma Kristin, no a my se pojďme podívat na novinky v hudbě. Za malou chvíli, ale ještě předtím třeba tenhle skvělý banger. Tohle to je Dominik Fajk a jeho úplně úžasný TikTok banger. Všude to je. White Keys. Za malou chvíli tady u nás v éteru, tak se na to počkejte. Na Fajnu.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj.
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujem. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
9: YouTube,
2: TikTok,
9: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme fajn. Fajn Radio.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.

Tiësto, byl Kato, taky John Turns the Lights Off. Posloucháte Fine 13.52, teda teďka už 13.53, to je aktuální čas, no a my lidi se pojďme podívat na novinky v hudbě, zase nějaký recap, co vyšlo celý tenhle týden, pojďme na to. Tohleto je Raven Lady, tu tady na Fine hrajeme, známe, a tohle je novinka Handle. Tak co lidi, jak to vejpíme? Já bych tomu dala takovej hezkých 7,5 z 10. Jo, jo, jde to, pojďme dál. Tohle je Robin Zoot. Trošku změna, tohle je jeho nový song Kapitál. Ale má to vibe, toho si pojďme říct na rovinu. I like it. Správná odpověď je hotovost. Jo, je to tam. Takových 7 z 10 není to úplně můj vibe, ale I like it. A potom tady máme ještě něco tomu trošku podobného, ale vlastně něco novýho. Jestli tam něco hledáte, nějakou podobnost, tak je to tak, protože všichni asi známe No Broke Boys od Dinaše a Disco Lines, ale Katanach přišel s úplnou novinkou, a to Hey Broke Boy. Jako hustý. On prostě předělal ten song zahraniční a předělal ho do svýho. Wow. Mě to mega baví, já bych tomu dala klidně 9 z 10. I like it. Hele, pojďme dál, teď už v našem playlistu Unidos, Dennis Lloyd, Diamonds, to nás čeká právě teď. Na Fajnu.

0: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
1: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože aréna je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
4: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
5: Fajn. 3, 2, 1, go.
6: Fajn víkend.
7: Kristin Esposito.
8: Fajn.
9: Jsme přesně v polovině, máme 14.02, posloucháte Fajn víkend, no a ty hočky před náma, takhle, 2 miliony swipeů, umíte si to představit, 5 let a jedno jediný rande. Ne, tohle to není smutný příběh, spíš takový důkaz, že někteří lidi mají fakt větší trpělivost než my, když čekáme 10 sekund na čtení videa na TikToku, ale v pohodě, to probereme za malou chvíli, mezi tím si dáme skvělý songy. Damiano David Styla, Nile Rodgers, těch Talk to Me, to nás tady čeká, a taky ještě tenhle banger.
6: Fajn víkend.
10: Fajn víkend.
9: Je to Ava Max a i My Hair, My Heart na Fajnu.

byl Fastboy, taky Rough, jejich Wave tady u nás na Fajnu. 14.11, to je aktuální čas. No a lidi, 2 miliony swipeů jedno rande. Tohle to není statistika aplikace, tohle to je lidská výdrž na olympijský úrovni. Pojďme si to říct na rovinu. Internet teďka totiž řeší jednoho rybáře, který se jmenuje Hayden, který 5 let používal Tinder. Nazbíral miliony lajků, tisíce spojení a stovky konverzací a výsledek byl jedno jediný rande. A já se jako říkám, že to vlastně krásně vystihuje dnešní dobu. Máme nekonečno možností, že jo, když se nám něco nelíbí, posuneme dál, další profil, další video, další song a prostě pohoda. Jenže někdy mám pocit, že čím víc možností máme, tím těžší je vybrat si jednu, že jo, protože největší luxus dneska možná není mít na výběr. Největší luxus je být prostě jako rozhodnutý, že to takhle chcete. A jestli z toho něco beru, tak hlavně to, že pokud vám někdo neodepíše pár hodin, pořád jste na tom výrazně líp než člověk, který čekal 5 let na první rande, jo? Tak si to zapamatujte. A teď už Rugel a její Pretty on Paper a Fajnu.

0: Lidi, já nevím jak u vás, ale tady u mě totálně prší. Tak aspoň trošku lepší energie, lepšího vibe v podobě Mr. Props a jeho Waves. Posloucháte fajn. Možná se blíží lidi doba, kdy už nebudete vyprávět svoje sny. Prostě pošlete do skupiny stejně jako fotku z dovolený a upřímně, některý sny by možná měly navždycky zůstat jenom v našich hlavách, ale fakt něco takového je dost možný, že bude naše budoucnost, tak si na to počkejte, za chvíli vám o tom řeknu víc. My se tím si třeba dáme Tate McRae nebo taky Pink Panthers a Zaru Larson za malý moment, tak si na to počkejte. Na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí. Go, go,
5: go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

Tate McRae, Just Keep Watching na Fajnu. 14.33 je to aktuální čas a lidi, možná se blíží konec jedný z posledních věcí, která byla jenom naše. I japonští věci totiž pracují na technologii, která by jednou mohla převádět sny do obrazu. Takže to, co se vám v noci odehrává v hlavě, by šlo přehrát podobně jako třeba video. Víte, co mě na tom jako fascinuje třeba nejvíc? Že celý život máme jednu jako zónu, kam nikdo jiný prostě nevidí. To jsou ty sny, že jo? Můžeme být superhrdinové, můžeme utíkat před obří koblihou, nebo se vrátit ke člověku, kterýho jsme roky neviděli, známe to a ráno to zmizí. Jenže představte si, že byste si ten sen mohli prostě celý pustit znova, tak, jak reálně proběhl, nebo ještě hůř, ukázat ho někomu dalšímu, protože některý sny jsou nádherný, některý jsou tak divný, že byste po jejich zveřejnění museli změnit identitu a odstěhovat se na druhý konec republiky, ale občas by se to mohlo jakoby využít v to, že třeba všechny sny nepamatujeme úplně přesně do detailů, takže bychom si to hezky zopakovali, ale nevím. A mě zajímá jedna věc, pustili byste někomu svůj poslední sen? Nebo jsou některé věci lepší právě proto, že zůstaví v tém s tím? A jestli chcete se podělit o svůj sen, který se vám třeba zdál nedávno, nebo teďka tuhle noc, napište 724634634, co si o tom myslíte? Využívali byste to? Pustili byste někomu svůj poslední sen? Tak pište a my jdeme dál. Mezi tím Sony Fodera, Crystal, My Lovin', právě teď na Fajnu.

0: Starý dobrý hit Roses od Saint JHN a remix Iman Beck tady u nás na Fajnu, 14.41, to je aktuální čas a my pojďme zase dál, no, další songy jsou prostě tady. Tohle to je Bella Kai. A její I love it. Tady u nás na Fajnu, za malou chvíli, tak si na to počkejte, skvělej banger, za chvíli třeba ještě Disco Lines, nebo taky Viktor Kal, to všechno nás čeká, tak tady vydržte.
1: Fajn víkend. Fajn.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Heroes Gate 33. Legendární galavečer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Peppa Hala, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulové

0: 33. Na zápaste sme? Under Armour makes
1: you better. Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Lil Creepy.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: Music. Fine.

Viktor Kal, taky Juli Kolej, dva Red Bulli tady u nás na Fajnu. 14.51, to je aktuální čas a lidi, jestli máte pocit, že už dneska nic nepřekoná internet, tak možná jo. Kanye West totiž podle zahraničních médií odehrál v Istanbulu koncert pro neuvěřitelných 118 tisíc lidí. Sám na místě prohlásil, že šlo o největší stadionový vystoupení v historii. A upřímně, já se jako ani neumím představit 118 tisíc lidí na jednom místě, jo. To už není koncert, to je velikost menšího města. A taky si říkám, že kdyby si tam každý člověk chtěl natočit jen 10-vteřinový video na Instagram, tak ho budeme scrollovat asi až do Vánoc. Každopádně 118 tisíc lidí na jednom koncertě, to už jako publikum, kterýmu se fakt jako neříká, tak co, jste tady, protože asi očividně byli. Ale hele, pojďme dál, Ray Dalton, Blood Running, nebo taky Imagine Dragons, co nás čeká právě teď, tak si to pojďme dát na Fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: legendární Imagine Dragons a jejich Believer. Posloucháte Fine Weekend, 14.58 je aktuální čas a to znamená, že jsme na konci i třetí hodinky, ale ještě jedna, poslední nás čeká, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte, budeme to tady probírat v různý zajímavý informace, prostě nesmíte se to nechat ujít za chvíli a fajnů.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
1: Fajn.
2: Čas lidi, startuje čtvrtá, také poslední hodinka Fajn víkendu s váma. Kristin, 15.00 aktuální čas a to znamená, že to můžeme v klidu hezky odstartovat. Sice to teďka venku tak nevypadá, ale blíží se léto a taky tipy na takovej ten top summer hit. To za chvilku probereme, jaký jsou nominace na tady ten letní hit tohodle roku. Taky budou samozřejmě skvělý songy Sombr, nebo taky Dua Lipa, nebo taky tenhle český banger.
1: Fajn víkend.
0: Fajn.
2: Je to Kellen, je to Sofian Mešmeš a jsou to jejich pistácie právě teď na Fajnu.

Bych Levitating tady u nás na Fajnu s váma Kristin, no a taky máte lidi pocit, že každý léto má jednu písničku, který prostě nejde utíct, že ji jako slyšíte v autě, na koupališti, na TikToku, v obchodě, úplně všude a najednou ji umí zpívat i ten člověk, který tvrdí, že hudbu vůbec neposlouchá. No takhle, Spotify teďka zveřejnilo svůj tradiční seznam Songs of the Summer, tedy jako skladeb songů, prostě, který mají podle dat největší šanci ovládnout letošní léto. Mezi favority jsou třeba novinky od Ariany Grande, Olivia Rodrigo, Zari Larson nebo taky Pink Panthers. A poprvé v historii můžou hlasovat i samotní posluchači přímo v aplikaci Spotify. Takže to, abyste věděli, mě na tom ale baví jedna věc. Vždycky se jako někdo snaží předpovědět ten hit léta, že jako jo, tohle bude vlastně ono. A pak přijde úplně jiná písnička, kterou nikdo nečekal, protože song léta si vlastně jako nevybírá Spotify, že jo. Song léta si vyberou lidi tím, že se ho pustí stokrát za sebou, dokud ho nezačnou nenávidět. Tak jsem actually docela zvědavá, co bude letos ten track, který nám bude hrát na každém festivalu, grilovačce, v každém druhém dílsku. A hlavně, jestli ho budeme milovat i v září. Klidně schválně dejte tipy. Jestli máte nějaký tip na ten song, tak mi ho napište. 724-634-634. Jaký si myslíte, že bude takovej ten top song tohodle léta? Léta 2026. Pište ještě jednou. 724-634-634. Pište vaše tipy a mezi tím Another, taky 54 Ultra a jich Talk to You na Fajnu.

0: Byla Loi, její Red Eyes, posloucháte Fajn Weekend, s váma Kristin, 15.24 je to aktuální čas a lidi, pojďme tady řešit, co bude tenhle rok hit léta, jaký song prostě se stane tím, jak to říct, prostě každý léto, pojďme si říct na rovinu, má takovej ten jeden song, který prostě je nejvíc poslouchaný. Tak co to bude tenhle rok? Přišly mi dvě zprávy. Za mě určitě Olivia Rodrigo Drop Dead, to podle mě bude úplně všude, cítím takový letní večery a otevřený okýnka v autě. OK, to je tady ten první tip. Také napsala Anička, ahoj, já jsem na Arianu Grande, Hey That I Made You Love Me, jejný novější song, Let's Go, ten jsme tady včera pouštěli si a ten by taky mohl být top. Můj takovej tip, ale já nevím, jestli to nebylo jako už minulej rok, ale myslím si, že ne a myslím si, že se to tady objevilo až tenhle rok a objevilo se to v zimě a myslím, že se to přenese až do léta. Kdyby náhodou někdo nevěděl, je to podle mě Zara Larsson, tenhle song. Ano, Zara Larsson, Midnight Sun. To je za mě podle mě takovej ten song, co bude prostě ten letní hit tohohle roku. Jo? A za malou chvíli se ho dáme i tady Féteru, tak si na to počkejte. Za chvíli, na Fajnu.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu.

0: okno. Už zase nejde internet.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
3: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
0: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
0: YouTube,
4: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
4: Fajn.

Rudimental, Green and Gold na Fajnu, 15.33, to je aktuální čas, ale lidi, představte si, že si ráno řeknete, dneska si zaběhnu maraton a pak to zopakujete ještě dalších 32 dní po sobě. Přesně to udělali irští bratři Jordan a Sean Adamsovi. Za 33 dní uběhli 33 maratonů. Dohromady víc než 1390 kilometrů a navíc vybrali přes 45 milionů korun na výzkum demence. Nešlo přitom jenom o sportovní jako rekord, k výzvě je inspirovala jejich maminka, která bohužel zemřela na vzácnou formu demence. A já se u toho ale jako uvědomila jednu věc, jakože je to strašně hezký gesto, to si pojďme říct na rovinu, ale zatímco oni zvládli 33 maratonů za 33 dní, já mám někdy problém si reálně dojít asi třetí den po sobě, jenom třeba v tomhletom vedru pro balík na výdejní místo, takže opravdu skutečně gratulace a my jdeme dál.

0: Ale Šimonov a jeho novej song Save My Soul. Posloucháte Fajn Víkend. 43, to je aktuální čas a lidi, za chvilku se budeme loučit, ale ještě předtím tady mám třeba tenhle skvělý, ale fakt jako topový banger. Tohle to je Calvin Harris, taky Ellie Goulding. Když už to venku není úplně nejhezčí, tak aspoň tyhle bangry nám tu atmosféru udělej. I need your love za malou chvíli na Fajnu, tak se na to počkejte, jo? Tak jo, za malou chvíli.
1: Fajn víkend. Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levosprák, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: byl Niko Santos, jeho Home Part 2, posloucháte Fine Weekend, 15.51 aktuální čas a to znamená, že jsme u konce, díky, že jste tady se mnou i dneska byli, bylo to zase opět mega moc super, čtyřovatky utekly jak nic a my se slyšíme samozřejmě zase příští víkend od 12 do 4, budu tady, doufám, že i vy, tak se mějte krásně, teď už Alex Warren, Fever Dream a já se s vámi loučím, tak jo, tak zatím, ahoj.
1: I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz. Poslouchej Fajn online.
2: Přes webovky fajnradio.cz.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
1: Fajn.
4: This is Taylor Swift. You're about to hear my song, Elizabeth Taylor.
3: Elizabeth Taylor.
4: Vždycky hot.
1: Vždy.

0: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a Servis Call.
7: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
9: Right, babe.
1: Fine.

0: Nejavější triky právě teď.
1: Number one for hit music.
2: Number one.
3: Fine.

chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme fajn?
1: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase

0: 33. Na zápase jsme. Under Armour makes
1: you better. Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Aguarachar!

0: Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
4: CZ.
9: Yeah. All the hits.

0: každová šance na život. Fajn spouští výzvu, máš to v sobě. Mrkni na náš Instagram a když budeš chtít, zapoj se do kampaně a zjisti, jak se přidat do registru dárců kostní dřeně. Jedno tvoje rozhodnutí může změnit úplně všechno.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Instagram,
3: YouTube,
2: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn?
2: Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: tak všechno mám.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.

0: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
1: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: co je zrovna teď in Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn? Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn rádio.

0: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in.
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
2: Fajn.

0: Fajn víkend. Fajn.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?

0: nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
2: Vždycky fresh.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronta, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.

0: Fein Weekend.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Instagram,
2: YouTube,
0: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn? Fajn.
3: Are you ready?
4: It's Bruno Mars.
5: I'm Olivia.
6: It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

myslel jsem si, jak tě znám. Odpustil bych ti cokoliv, celý život žiju sám. Jsem zvyklý na to, že bolí, tak se nediv, že to vidím trochu jinak. Že z mých očí cítíš takovej klid a že neřeším to, jaká jsi dřív byla. My

0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.

0: dýchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Here we go.